0: devadesátka.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
2: Gen X.cz

Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.

0: Hit Radio 90. Hrajeme vám 90 non-stop.
1: We're not creative enough.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Dobré ráno z Anouka, 6 minut před sedmou, tohleto nebe z roku 99 zajistilo pozvednutí mezi zpěvačky, co dostávají ceny, taky něco budeme rozdávat, ale nejdřív jdeme na to, jak to jede.
1: Na dálnici D10 na 38. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce porouchané osobní vozidlo, projíždějte s opatrností. Ze středních Čech se přesouváme do jižních Čech, na dálnici D3 na 99. kilometru směrem na České Budějovice stojí porouchaná dodávka, dejte pozor. A ještě jdeme na střední Moravu, na dálnici D46 mezi 11. a 6.5. kilometrem směrem od Olomouce na Vyškov probíhají práce na silnici. Provoz je veden obousměrně jedním dálničním pásem, jedním pruhem v každém směru.
0: Také sleduju a doplním, že v Praze nejezdí metro na lince A v úseku Želivského a náměstí Míru a v ulici Radlická havarovala dvě vozidla, tak prosím, jeďte opatrně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
9: a Marek
8: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
9: s čili nebo bez cukru,
8: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
9: Také v luxusním dárkovém balení.
8: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
10: Marmelády s příběhem.
11: Zlevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
13: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
14: Pika, pika.
15: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
16: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
17: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
18: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
19: Hit Radio 90.
0: Dneska bude jasno, nebo skoro jasno, až večer čekejte mraky. Hlavně na severozápadě Čech jich bude přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách může být místy až 28 stupňů. Foukat trochu bude, slabý, proměnlivý vítr.
19: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Dobré ráno, minutu před sedmou, já se jmenuji Vláďa Řepka a tahle ta dvě čísla si budeme asi chvilku pamatovat. 1-4. Naše prohra s Finskem a odjezd Česka z mistrovství světa je sice zklamání. Jsme věřili na nějaký zázrak, nepovedlo se, ale přece není každý den svíčková. Třeba to vyjde za rok. A teď, když nebudeme bojovat o medaile, komu teda budete fandit? A víte, že by mě to zajímalo? Švýcarsku, Norsku, Kanadě nebo Finsku? Tak si to pojďme napsat. 720 868 636.
19: Hit Radio

0: Krásné ráno z Hit Rádiem 90. Tohle jsou Jusendor Nenechčery, 3 minuty před 7:45 a dneska je poslední květnový pátek. Na našem čísle 720 868 636 jsem se ptal, komu tedy budete fandit na mistrovství světa v hokeji, když ti naši kluci vypadli. Tak píšete, že rozhodně ne Finsku, to já naprosto chápu, vítězí u vás Švýcaři, ale úplně nejvíc mě asi pobavila Marcela z Prahy, která napsala, že ona bude fandit tomu, kdo vyhraje. Marcelo, tak to je opravdu chytrý. Arch Overkill a vzpomínku na Pulp Fiction pro vás mám už za chvilku na Hit Radio 90.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
11: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: minuty před půl osmou. Moloko z konce 90. teď na Hitrádiu 90. vystřídá jedna chlapecká grupa New Kids on the Block. A proč se vlastně boybandům říkalo roztahovači prstů? No, já tady mám takové tři moudré kolegy, Markétu, Iva a Michala, a ty víš skoro všechno. A zrovna o tomhle mluví v podcastu Vypalovačka, který najdete třeba na YouTube nebo na webu Hitradio 90. A zpátky k té mé otázce. Proč se boybandům říká roztahovači prstů? Markule.
1: Hele, těch hitů, který jako tady nechali, třeba ano. Love songy od boybandů, když to nejsou fakt ty kýče, kde tam, vím, jak jsme jim říkali, roztahovači prstů. Víš co, to je vlastně dokonalý pojem. Roztahovači prstů. To byly boybandy. Tak když to nebyl kýčovitej roztahovač, což zní hrozně, tak jako spousta těch věcí je fakt jako hezkých a nadčasových. A myslím si, že i dnes 50-letá žena užehlení si v klidu může poslechnout boybandy. Vypalovačka.

nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou,

0: krásné předvíkendové ráno i v 7.38 hrajeme nejvíc 90. v českém éteru a Jan Sahara Hedl s Bárou Bazikovou sedli perfektně. Tisíc men a rok 1994. A jak je to s nejoblíbenějšími jmény, které dávají rodiče v Česku za loňský rok? Tak v čele jsou Jakub a Viktorie. Jakub obhájil první místo z předchozích let a Viktorie vykopla z pomyslného trůnu Elišku. No, ta bude asi pěkně naštvaná.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: Dobré ráno v 7.52, tohle jsou Snap, trochu Eurodanceu, takhle po ránu třeba vůbec neškodí. A taky neškodí, abychom se podívali na to, jak to jede.
1: Na dálnici D4 na 59. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce odstavené osobní auto. No a ze středních Čech se přesouváme do Čech východních. Na dálnici D11 na 87. kilometru ve směru na Hradec Králové stojí na vozovce porouchaná dodávka. A ještě koukneme na střední Moravu na D46C mezi 16. a 13. kilometrem ve směru na Vyškov bude probíhat údržba vozovky v pravém jízdním pruhu. Přejeme šťastnou cestu.
0: A ještě pražská doprava v ulici Evropská havarovala dvě vozidla, překáží na vozovce a pozor, stále nejezdí metro A mezi Želivského a náměstí Míru.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
5: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
7: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Sněmovna má schvalovat přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Přiblížit veřejnosti zásadní téma sexuálních menšin chce festival Ostravský měsíc hrdosti, který dnes začíná. Letošní druhý ročník akce má podtitul Což takhle dát si rovná práva. Do konce června festival nabídne umělecké a vzdělávací akce. Festival Praha žije hudbou nabídne dnes a v sobotu v centru Prahy téměř 200 volně přístupných pouličních koncertů a uměleckých vystoupení. Vedle začínajících muzikantů vystoupí například i Aneta Langerová. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo. No a čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil.
2: A počasí dneska bude jasný nebo skoro jasný, večer se přeženou mraky, hlavně na severozápadě Čech, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách může být až 28 a vítr taky bude, ale slabý a proměnlivý.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Dobré ráno, vítejte zpátky na Hit Radio 90, minutu před 8. Já se jmenuji Vláďa Řepka a mám pro vás Johna Travoltu a Olivia Newton-John, vzpomínku na pomádu. Už za chvíli. A teď modrý trojúhelník. Co to je? No úplněk, který bude k vidění na obloze o víkendu. Ze země se měsíc bude tvářit modře, proto modrý trojúhelník, a bude vypadat takovej malinkatej, že ho v neděli skoro neuvidíme.
0: Hit Radio 90.

devadesátka. Why it's a greased lightning?

0: Příjemné ráno v 8.12, John Travolta a Olivia Newton-John z pomády ze 70. v 90. hávu. Tak včera to trošku dvakrát zabolelo, když jsme zjistili, že budeme chudší. Jednak o správcovou z Cimrmanova Lijavce a kočku ze Záběhlic. Do českého nebe totiž odešly další duše a bude chybět hluboký hlas zpěvačky Věry Nerešilové a taky hostinský na mítince zadní herec Jan Hraběta. Slovy klasika Cimrmana právě z hospody na mítince, celý léta nic a najednou zájezd.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernove-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
9: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
11: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život. Oh!
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Pěkné ráno, 3 minuty před 8:30 vystřídá na Hitradio 90 Tinu Turner Gentour. O Hollywoodu se v této písnice zpívá, že jo? Tak se tam tak podíváme. Poslední výzkum se totiž zaměřil na to, jak se ve filmech nakládá s vědeckými pracovníky, konkrétně s geology. A je to bída. Třetina z nich se nedožije závěrečných titulků. Tak ale pak se nedivme, že všichni chtějí být raději influencerem. Hrajeme 90 non-stop a všechno bude fajn. A do toho Hollywoodu.

0: Dobré ráno, úžasný Cranberries 8.38 a jestli jste na cestách, tak pozor na D1, to je totiž na 192. kilometru na Brno uzavřená. Stala se tam nehoda kamionu, nákladní vůz začal hořet v době ranní špičky před 8 hodinou, takže úplně super a neprůjezdný byl směr na Prahu, protože na místě zasahují 4 hasičské jednotky. Jestli jedete, jeďte opatrně. My za chvíli na Hit Radio 90, Shakespeare Sisters, krásné ráno.
1: Zóna lásky. Zóna lásky. To jsou 2 hodiny nejkrásnějších love songů. Každý den v 10 večer na Hit Radio 90.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

0: Milujeme Cure, milujeme pátky a devadesátky a než budeme na Hitrádiu pokračovat, podíváme se v 8.55, jak to jezdí. Nebo spíš nejezdí. Dálnice D1, 192. kilometr, směr Praha. Tam hořel kamion a dálnice byla 20 minut neprůjezdná. Už se dá projet alespoň jedním pruhem. A v Praze to naše metro na lince A. V úseku Želivského náměstí Míru v obou směrech je provoz dočasně zastaven. Je tam technická závada na trati metra. A podíváme se, jak to jede jinde.
1: V Brně ve Vídeňské ulici na křižovatce s Polní došlo ke střetu osobního vozidla s tramvají. Krajnice je neprůjezdná, počítejte se zdržením. Z jižní Moravy se přesouváme na sever Čech v České Lípě. V Železničářské ulici srazilo osobní auto chodce, projedete jedním pruhem. No a ještě hlavní město na Pražském okruhu na 8. kilometru směrem na letiště před Cholupickým tunelem stojí odstavené nákladní auto, dejte tam pozor.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný mašiny, pojď do Voda.cz servis. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz-service.com.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
10: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
9: na akci Letňany nejen dětem.
10: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
9: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
10: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
9: tombolu z dárky
10: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
9: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
10: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
11: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
13: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
12: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: 90.
1: Jaké bude počasí? Jasné, skoro jasné. Až večer na severozápadě Čech se přiženou mraky. Nejvyšší teploty 26, v Čechách může být i 28 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Dobré ráno, jmenuji se Vláďa Řepka a v 9 už vám budu hrát nejvíc 90 v českém éteru. Třeba Seal, Kiss from a Rose a taky prozradím, jak získat úplně zadarmo lístky na Nicka Cavea, Manic Street Preachers a Stinga.
0: Hit Radio 90.

0: Minuta před čtvrt na devět, Seal, jehož sexy hlas poznáme po prvních tónech na Hitrádiu 90. Naši mladí s mobilem vstávají, snídají, jdou s ním do sprchy i spát, ale vždycky, když jim volají rodiče, tak to nikdy neberou. A na otázku, viděl jsi na WhatsAppu, co jsme si posílali ve skupině, reagují, my používáme Snapchat. A jakou platformu pro komunikaci používáte vy? Mě by to zajímalo, tak si pojďme klidně napsat. 720 868 636. Je to WhatsApp, Signál, Telegram, Messenger nebo Instagram. Tam se prý dobře seznamuje, říkala kamarádka. 720 868 636, jsme Hitrádio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
4: s čili nebo bez cukru,
3: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
4: Také v luxusním dárkovém balení.
3: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
11: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
10: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
11: Více na herman.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Devadesátky jsou zpátky.

Krásný pátek je 9.28 a tohle je americký DJ Paul Johnson a taky si spolu píšeme, přes co nejvíc komunikujete. Takže vítězí na prvním místě boomerský WhatsApp, na druhém místě Messenger a Instač je opravdu jenom na seznamování, jak to potvrdila Markéta ze Žďáru. Já vám moc děkuju za všechny vaše zprávy, za chvilku konečně prozradím, jak se dostat na živýho Stinga zadarmo a hrajeme dál. Posílám Celine Dion na Hit Radio 90 právě teď. Krásný ráno.

0: Karapičov 939 na Hitrádiu 90, krásný pátek. Sledujete nás na sítích? Ano, tak to vás chválím. A jestli ne, tak si nás tam přidejte, jsme tam jako Hitrádiu 90. A když si nás přidáte, udělejte to klidně hned, já chvilku počkám, se zatím třeba napiju. Máte to? Tak když se přidáte k nám na sítě, máte šanci vyhrát lístky na živýho Stinga, Manic Street Preachers nebo Nicka Cavea, kteří budou na konci června v Praze. O lístky na ně soutěžíme od pondělí na sítích, ale i ve vysílání. Takže když uslyšíte v pondělí tuhle Stingovou Fields of Gold, tak mi zavolejte a já vám dám dva lístky ke dni dětí.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: devadesátka. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je Prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
2: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
3: Změnili jste adresu,
4: stěhujte se bez stresu.
3: Naše rada zní,
4: Stěhování Krbec všechno zařídí.
3: stěhovanikrbec.cz.
4: Stěhovací a vyklízecí služby.
5: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
6: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase

0: 33. Na zápasně jsme?
1: Under Armour makes you better.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
6: Hezký pátek, 29. května. Nevím, jak se ten měsíc ztratil, ale nedávno jsme se muckali pod rozkvetlým stromem a najednou je to pryč. Markéta s vámi, pojďme hrát nejvíc devadesátek v českým éteru. Je u nás, tak hezký dopoledne.
5: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90. I could stay awake just to hear.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
2: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. Ihned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
2: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
9: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
8: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
0: 90. Nejlepší hudební dekáda.

Ten, kdo vymyslel, že teplo, léto, slunce bude prostě ladit nejlíp k rytmu reggae, tak to je koumák století. Škoda, že když UB40 byly letos z jara ve Foru Karlín v Praze, tak byla zima a pořadatelé na to úplně nezareagovali nějak pružně, třeba u baru, že by tam měli aspoň letní koktejly s brčkem v nabídce. Hnedka ten koncert by chutnal líp a kdyby se tam přihnul i nějaký novinář, tak by možná byly i lepší recenze. 22. srpna dorazí do pražských Holešovic skupina OMD. Teď je na Hitrádiu 90. Hezký pátek.

0: Radio 90. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Vytáhni Jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám, vytáhni Jendu!
2: No jo, výtahy jedna!
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo!
4: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
5: Jendo, ty seš ale bedna!
6: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky.

0: Hit Radio 90.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
4: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
5: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
4: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
5: Když vysavače,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Happy Sport!
6: Půjčovna a servis call.
8: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život. Oh.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
11: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky non-stop.
1: Vítejte v další páteční hodině. O víkendu sledujte radar v mobilu, ať to všechno stihnete rychleji uklidit a včas se schovat před deštěm. Dneska ještě krásně, zítra už polojasno a mraky a taky možnost nárazových bouřek, ale teploty pořád vysoko. Markéta s vámi, posílám devadesátky non-stop.
0: Hit Radio devadesátka a Markéta Rachmanová.

0: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.

Oasis budou mít na podzim venku film, který projede cestu k návratu na pódia. Samozřejmě, že to slušně živí na sociálních sítích. Máte pocit, že se pořád něco kolem téhle party děje. Já jsem si teďka objednala úplně nový merch, který Oasis připravili ke 30letému výročí vydání některých singlů. Přece jenom to původní triko už má, jak se říká, odpracováno. Ale nevyhodím to. Skladujete si kapelový trika z nostalgií mimochodem a říkáte tomu třeba udržitelnost. Máte vůbec nějaký? 728 68 636. Budu ráda, když napíšete. Hit Radio 90. Hezký dopoledne.

0: Pojďte s námi vstoupit do zóny lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
4: I teď?
6: Ano.
4: A teď?
6: Jo, včera, dnes i zítra.
5: Prostě pořád.
7: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

get up.

Hit Radio 90. To jsou 90 nonstop. Teď, zítra, na pořád. Jsme vaše nové 90kové rádio.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
6: Pika, pika.
7: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
8: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky
8: CZ.
13: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátky non-stop.
1: Pěkný pátek, posloucháte Hit Radio 90, díky, že píšete na 728 686 636. Trička s kapelama zásadně nevyhazuju, běžně štípu dříví s Nirvánou nebo Guns N' Roses, napsal Marek. Pošleme další hity, aby ten víkend byl ještě blíž. Markéta s vámi, hezký den.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Hitparáda Eurocharts RAC. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný mašiny, pojď do voda.cz servis. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz.service.com.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Už zase nejde internet.
6: Ta Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Yes!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
10: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
11: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Devadesátky jsou zpátky.

0: Když se Take That v roce 95 rozpadly, tak na britských ostrovech to způsobilo bolení u srdíčka. A tak tam vznikly linky pomoci, kde se z toho holky mohly vykecat a aspoň trošku si ulevit. U nás teda nic takového nebylo, ani nevím, jestli to někoho tak sebralo, kromě mě. Já byla prostě jak raněná laň. A i o tom se bavíme v dalším díle podcastu Vypalovačka. Najdete ho v podcastových aplikacích, taky na YouTube a samozřejmě i na hitradio90.cz. Tam byla prostě informace, že Take That ohlásili konec. A já jsem se normálně psychicky zhroutila. Protože jako dneska to zní fakt jako šíleně, jo? Ale jako pro holku, která prostě tou kapelou fakt jako žila a úplně mám z toho jako husí kůži, protože se mi to úplně vybavuje, jak jsem byla strašně jako raněná. Pro mě v tu chvíli fakt jako skončil svět a já jsem v tom vlastně byla úplně sama. Protože v tom rádiu to byly lidi 25, vejš, a vlastně všichni se tomu jako smáli, víš, to takový, ježišmarjáno, se rozpadly debílkové. Doma u nás to bylo v podstatě podobná reakce, takový to, Marketko, ale z tohohle se nemusíš jako hroutit, víš, jsou důležitější a horší věci na světě, třeba zdraví.
1: To si přitom celý pokoj k Take That.
2: To si přesně potřebovala slyšet.
0: Přesně, ale jako ve škole, když jsem řekla, oh, oni se rozpadli Take That, jako Robbie Williams odešel, on se na něm vykašlal.
1: Kdo?
0: No, to neposlouchám. Takže jako, já jsem v tom fakt byla úplně sama.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let. 90. Hit Radio 90.

0: Kaufland.
1: Jsou tady.
0: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
0: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Víkend za zatáčkou, tak teď už je jenom solidně vybrat. Markéta s vámi, hezké odpoledne.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Tady na Hitrádiu 90 hrát o lístky na Metronom festival v Praze. Letos poprvé se ten festiák přesouvá do větších prostor, konkrétně do pražských Letňan, takže větší kapacita, větší repráky a taky skvělý line-up. Pořadatelům se letos povedlo ulovit Stinga, Nicka Cavea anebo Manic Street Preachers. No a o vstupenky budeme soutěžit celý příští týden, a to nejenom ve vysílání, ale i na sítích Hitrádia 90. Tak nám dejte follow hned teď, ať vám to neuteče a pak nelitujete. Posíláme Celine Dion, Hitrádio 90. Hezký pátek.

0: 90. Hit Rádio 90.
1: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
2: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
1: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Rádio 90.

0: Dvě úžasné dámy za sebou na Hit Radio 90. Nejprve moje nejoblíbenější zpěvačka Alanis Morissette, no a potom ta, která s ní u svého labelu podepsala nahrávací smlouvu a v podstatě jí zařídila kariéru. Královna popu Madonna a její Frozen na Hit Radio 90. V tuto chvíli už je s vámi Ivo Aláč, přeju vám krásný pátek. Nejprve se taky pojďme podívat na silnice.
1: Na D1 na 113. a půltém kilometru ve směru do Brna stojí porouchané osobní auto, dejte tam pozor. No a z Vysočiny jdeme na Jižní Moravu, v Brně, na Libušíně, Třídě, na křižovatce s Pavlovskou se střetlo osobní auto s motorkářem, počítejte s omezením. No a ještě koukneme do hlavního města v Čakovicích, v Kostelecké ulici na křižovatce s ulicí Zatratí se střetlo osobní auto s nákladním, počítejte s omezením.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Nova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
4: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
3: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
4: Když vysavače,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
7: 90.

0: Dneska máme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách. Od severozápadu částečně přibývat, ale srážek se nedočkáme. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 21 a 28 stupni Celsia. No a zítra i v neděli by mělo být zpočátku oblačno až polojasno, během dne pak zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se může objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty je 15 až 9, po obě dvě noci vlastně, a nejvyšší denní, jak v sobotu, tak i v neděli, kolem 28.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Tak už jste se vzpamatovali z toho hokeje. Naštěstí to teda nebyl žádný velký šok včera, takže vlastně ani větší zklamání, tak teda zase příště, no, to už nám třeba ten vlak neujede.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: No, to jsem to nedávno schytal v našem podcastu, když jsem ze srandy Pet Shop Boys taky nazval boybandem.
1: Boyband, dva kluci to nikdy nebyli, takže tam
2: byl
1: asi...
2: Kotvalta Hložek.
1: A Milli Vanilli.
2: A Milli Vanilli, nebo tak ještě u Wendy, že jo, třeba.
1: O Pet Shop Boys nebudeme říkat, že jsou boyband.
2: To jsou to Pet Shop Boys.
1: Když to vezmeš takhle, tak ale pro mě jako ne. Označení boyband vlastně trošku jako hanlivý, takže k Pet Shop Boys se nehodí.
2: Ne, dobrý, boyband jsou vlastně. A víc teda, jo.
0: O těch zásadních chlapeckých skupinách, kde jich teda bylo víc než dva, se bavíme v naší vypalovačce, kterou si můžete pustit na podcastových platformách, YouTube kanálu Hitradia nebo na hitradio90.cz. Tak nám napište, jak se vám to líbí.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let. 90.
4: Hitradio 90. Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürli.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
9: Stěhování Krbec všechno zařídí.
8: stěhovanikrbec.cz
9: Stěhovací a vyklízecí služby.
10: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
11: Kaufland.
12: Jsou tady.
11: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
11: Řekni to všem!
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
16: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.

Kdyby se v hudebním světě konala nějaká soutěž o největší pusu, tak by ve finále určitě byli Mick Jagger, Tina Turner a pán, který teď na Hit Radio 90 dospíval, Steven Tyler, to byli Aerosmith s hitem Living on the Edge. No a kdyby byla soutěž o nejhorší příspěvky na sociálních sítích za poslední dobu, tak by ve finále určitě byla Britney Spears. Snad je na tom dobře, tady je její hit Baby One More Time na Hit Radio 90.

0: The Car Crushes. Ceny Ivora Novella patří k těm nejprestižnějším cenám v hudebním odvětví. Udílí se už 70 let, no a letos tomu bylo přesně před týdnem v Londýně. My si v 15 hodin připomeneme ale 42. ročník a jako 3 ve 3 si zahrajeme 3 hity od oceněných 29. května roku 1997. No a do té doby třeba East 17 či Jaroslava Coty na Hitrádiu 90.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: kterou jsem v této hodině na Hitrádiu 90 také zmiňoval mezi finalisty o tu největší pusu v hudebním světě. Tina Turner právě teď zpívala úžasnou I Don't Wanna Lose You. Máme necelých 6 minut před 15. Za chvíli tedy 3 ve 3, ale předtím aktuální informace.
1: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D1 na 192. kilometru ve směru na Prahu došlo k požáru nákladního auta a blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením, kolona má téměř 7 kilometrů. A popojíždět budete i na dálnici D1. Na 12. kilometru směrem na Brno se srazila dvě osobní auta. Kolona tady má asi 5 kilometrů, zdržíte se kolem půl hodiny. A nehoda se vyšetřuje také na dálnici D2 na 2,5 kilometru ve směru na Brno. Bouralo tady osobní auto s kamionem. Ode mě všechno, přeji vám šťastnou cestu.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Dneska máme jasno nebo skoro jasno, až večer by mělo oblačnosti přibývat, hlavně v Čechách. Ale žádných srážek se nedočkáme, nejvyšší teploty se pohybují mezi 21 a 28 stupně Celsia a o víkendu by ty denní teploty měly být podobné. Po většinu času vlastně i to počasí, ale jak v sobotu, tak i v neděli se přes den můžeme dočkat občasného deště nebo přeháněk a ojedinělej bouřek. Noční teploty pak čekejme mezi 15 a 9 stupni.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A teď už tedy 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje. 29. května 1997 se udívaly prestižní ceny Ivora Novella a tak si tedy v den výročí zahrajeme vítěze kategorii nejlepší píseň Design for Life, nejprodávanější single Wannabe a nejhranější dílo Fast Love.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Velkým favoritem tehdejšího 42. ročníku prestižních cen Ivora Novella v kategorii nejhranější dílo bylo vlastně Don't Look Back in Anger taky. Ale Noel Gallagher tenkrát dárek ke 30. narozeninám nedostal. Vyhrálo Fast Love od George Michaela, který se vlastně stal autorem roku. Narozky v ten den měla i Mel B a dárek dostala. Spice Girls vyhrály za Wannabe cenu za nejprodávanější single. No a Manic Street Preachers díky skvělé A Design for Life brali tu cenu Ivora Novella za nejlepší současnou píseň. Brzy nám ji snad předvedou i na festivalu Metronom, tak nezapomeňte, že příští týden budeme hrát i o lístky.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
10: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
11: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
10: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
11: Když vysavače,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
1: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

Tohle byl Inner Circle na Hit Radio 90 v 15.26. To je vždycky radost, když se nějaká vaše oblíbená kapela z mládí, na kterou jste stáli fronty v klubech, potili se při ní na festiácích a máte doma její první desky, vrátí s velkou slávou po hodně dlouhé době a s velmi kvalitním albem a zaslouženě pak sbírá prestižní hudební ceny. Jednu takovou si právě teď dáme na Hit Radio 90. Nějaká až dort. Ta vlně vydala album Hoříš, Hořím, které se hodně povedlo a přineslo právě kapela Anděla i cenu žebřík. Tady je její devadesátková věc, ne teď ne, na Hit Radio 90.

0: Tohle byla nádhera na Hit Radio 90. Cher, Cherry a Chrissy, tedy tři cháčka. Konkrétně Cher, Nene Cherry a Chrissy Hines Pretenders se spojili v tomhletom charitativním projektu a ještě k tomu doprovázeli Eric Clapton na kytaru, takže v angličtině by to vlastně byly 4 Cčka a přitom jsou to Ačkové hvězdy. Love Can Build a Bridge, nádherná píseň, která přinesla spoustu peněz na charitu v roce 1995 za námi. No a za chvíli jsou tady Scooter nebo The Offspring.
1: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
2: Když fandění, tak Mironet, klikni dvakrát.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Galdis, Evity a taky basák Les z vynikající komedie Still Crazy pořád naplno, tedy herec a zpěvák Jimmy Nail s výbornou věcí, která se stala hitem Ain't No Doubt. Máme 3,5 minuty před 16. Je čas na aktuální informace, má je pro nás Lucie.
1: Na dálnici D1 na 12. kilometru směrem na Brno se srazila 2 osobní auta. Kolona má asi 6 kilometrů. Zdržíte se tu půl hodiny. A zpomaluje se i na Pražském okruhu před sjezdem na dálnici. Další nehoda se vyšetřuje na dálnici D2 na 1. kilometru ve směru na Brno. Bouralo tu osobní auto s kamionem. A nesouvislé kolony převážně kamionů se tvoří na dálnici D1 ve směru do Brna. Od stého 68. kilometru až po dopravní omezení v Brně. Zdržení pro osobní auta je téměř 40 minut. V opačném směru popojíždí řidiči také asi 40 minut mezi 201. a 192. kilometrem.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Zítra i v neděli by mělo být zpočátku oblačno až polojasno, během dne pak zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Nejnižší noční teploty po obě dvě noci 15 až 9, no a ty nejvyšší denní v sobotu i v neděli mezi 22 a 28 stupně Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Je přesně 16.00, krásné páteční odpoledne vám je nadále přeji, Voalač. No a ke mně se přidá jedna skvělá zpěvačka, která neměla tolik hitů, ale ten jeden zásadní si pravidelně hrajeme na Hit Radio 90. Tady je Jennifer Page.
1: Hit Radio 90. A Ivo Alač.

0: startovala i s partou Cirque du Soleil, hlavně v době, kdy vystupovali v Las Vegas, byla hlavní zpěvačkou a vypravěčkou, ale my jsme si ji připomněli jako autorku, nebo lépe řečeno interpretku velkého hitu Happening All Over Again z 80. let, tolik Lonnie Gordon, za chvíli The Cardigans na Hit Radio 90.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pop a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Není to tak dávno, co jsme pro vás, posluchači Trádia 90, měli i vstupenky na Rockset s tou novou zpěvačkou. No a chystáme pro vás další vstupenky na Stinga, Nicka Cavea a Manic Street Preachers, tedy na tu velkou trojici, která obohatí festival Metronome Prague už za necelý měsíc. V příštím týdnu budeme o vstupenky na tuto akci hrát nejenom ve vysílání Hitrádia 90, ale také na našich sociálních sítích, tedy na Facebooku a Instagramu Hitrádia 90. Tam je potřeba, abyste nám dali follow, abyste nás sledovali. No a ve vysílání je potřeba

0: Na Hitrádiu 90 končí jeden z největších hitů kapely R.E.M. Everybody Hurts. No a Grand Slam v Paříži hodně bolí nejenom tenisty, ale i české fanoušky. V ženské dvouhře už totiž nemáme zástupkyni. Před chvílí vypadla jedna z velkých favoritek, Karolína Muchová, a chvilku před ní i ta, která si znepřátelila zarité vlastence a fanoušky českého hokeje, když kvůli příteli včera fandila Finům, Marie Bousková. No tak držme palce aspoň Menšíkovi, který bude hrát v Paříži už za chvíli.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Human League. Právě teď obohatili playlist Hitradia 90 a úžasnou písní One Man in My Heart, která roznívá 6 minut před 17. Jsou tady taky dvě Lucie, Vytvarová s Dopravou. A vlastně není tady dneska Lucie Daňková, dneska je tady kolega Dominik Šmaus, který pro nás bude mít souhrn zpráv za malou chvíli, já pak přidám i počasí.
1: Na dálnici D1 na 9. kilometru ve směru do Brna v koloně bouralo osobní auto s dodávkou, blokují pravý pruh, zpomaluje se u Chodova a v koloně řidiči popojíždí 40 minut až k mostu Šmejkalka na 25. kilometru. Na dálnici D5 na 5,5 kilometru u Nučic ve směru do Prahy došlo k dopravní nehodě. Zdržení je tu asi na půl hodiny. Kolona má téměř 5 kilometrů a dál pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu, kde se zdržíte dalších 30 minut. A nesouvislé kolony převážně kamionů se tvoří na dálnici D1 ve směru do Brna. Od tého 68. kilometru až po dopravní omezení v Brně. Zdržení pro osobní auta je téměř 30 minut.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný machiny, pojď do Voda.cz Service. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz-service.com.
11: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
13: Happy Sport!
12: Půjčovna a Service Call.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme souhrnem zpráv. Dobré odpoledne. Prezident Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Zároveň podpořil apel rumunského prezidenta na silnou mezinárodní odpověď. Dopad dronu v Rumunsku odsoudili i další čeští politici, třeba premiér Babiš. ODS se obrátila na šéfku státní služby. Opoziční strana chce, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro Agrofert. Skoro 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nikotin, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci ale kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková na Roland Garros ve třetím kole neuspěly. Turnaj v ženské dvouhře tak bude pokračovat bez české účasti. A kajakář Jakub Krejčí v úvodním závodě světového poháru ve vodním slalomu skončil třetí.
2: Zítra i v neděli by mělo být zpočátku oblačno až polojasno, během dne potom zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, může se objevit i bouřka, nejnižší noční teploty v noci na sobotu i v noci na neděli 15 až 9 a nejvyšší denní, jak v sobotu, tak v neděli, až 28 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
2: V devadesátkách jsme mnozí poprvé zažili svobodu a mohli jsme si tady konečně začít dělat, co chceme. Někteří to samozřejmě taky začali zneužívat, ale k těm se teď nevyjadřuju. Do what you please, zpívali i Unique 2 v 90.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: 50. Remember the time. Měli jsme tu krále, tak za chvíli ještě královna. Mimochodem dneska je to přesně 34 let ode dne, kdy FBI vypátrala 44 nahých fotografií Madony, pořízených fotografem Stevenem Meiselem a odcizených během příprav té později kontroverzní knihy Sex. Zloděj se je pokusil prodat za 100 000 dolarů kupci, ze kterého se ale vyklubal agent v utajení.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
5: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
4: na akci Letňany nejen dětem.
5: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
4: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
5: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
4: tombolu z dárky
5: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
4: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
5: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
6: Vytáhni Jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
6: Povídám, vytáhni Jendu!
7: No jo, výtahy jedna!
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo!
9: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
10: Jendo, ty seš ale bedna!
11: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahy. Nové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

Billy Joel právě teď obohatil playlist Itrádia 90, to byla jeho skvělá věc The River of Dreams. Pojďme k jednomu filmu. Ona, jedině ona, je počin sympatického Edwarda Burnse, který je nejenom dobrý herec, ale jak právě třeba tímto filmem dokázal, tak je taky schopný scénárista a režisér. Po jeho boku si v této romantické komedii zahráli třeba Jennifer Aniston a Cameron Diaz, no a hudbu k tomu dělal Tom Petty se svou partou The Heartbreakers. A proto, že film Ona, jedině ona měl českou kinopremiéru právě v tento den, 29. května v roce 1997, tak z něj bude náš dnešní filmový hit v půl šesté. Tady je Tom Petty a hit Walls na Hit Rádiu 90.

0: Tohle bylo později i ve filmu Toma Hankse, Moje krásná učitelka, no ale Tom Petty to napsal pro scenaristický a režijní počin jiného herce, Edwarda Burnse, ona jedině ona, který měl českou kinopremiéru 29. května 1997 a proto jsme si právě skvělou píseň Walls zahráli jako náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Rádiu 90. Za chvíli už BSP a Země vzdálená.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech na 19. kilometru směrem k letišti blokuje provoz dopravní nehoda. Kolona se tvoří od sjezdu do ulice k Barrandovu a zdržení bude narůstat. Popojíždět budete i v Praze, ve Wilsonově ulici u hlavního nádraží. Směrem na Nuselský most totiž bourala dvě osobní auta. Kolona se tvoří od sjezdu na Florence. A na dálnici D1 na 16. kilometru u Velkých Popovic směrem na Brno bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v přerušované koloně od Průhonic.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápá.
5: GenX.cz.
6: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
7: Pika, pika!
8: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
9: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
12: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.

0: v Vraňanech už sklízíme, jahody jsou všude.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
2: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
1: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
3: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz

0: Hit Radio 90.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
4: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
3: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
4: Když vysavače,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
2: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.

0: Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
7: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
6: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Stres.
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože aréna je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
0: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
0: Hit Radio 90.

0: 90. Hit Radio 90.
1: What we're living in, let me tell you.

0: pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
1: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
2: Hit Radio 90.

hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: devadesátka. Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.

0: Zóna lásky. Devadesátkové balady před usnutím.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Hit Rádio 90. 90.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla, byla.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Nonstop. Nonstop.

0: 90. Hit Rádio 90.
1: Escucha el ritmo.

0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Hit Radio 90.